Peknú sobotu z Fanrádia vám prajem. Posledná májová sobota, 30. máj a nám sa končí naša posledná spoločná hodinka pre dnešok. Po 13. už sa na vás teší Macka. Aj... To je tešenie, čo? No, a ja sa na vás teším zajtra od 12. sa budeme počuť. Tak majte ešte krásnu sobotu. Ak sa vám dá, tak si oddychnite. Chcem počuť wii. Dobre, a užite si víkend s Fanrádiom. Tak čaute, million reasons pre vás.